0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

světě lidí, kde řeč tak svátil vztek a seď ironie, že jsme ší než se potkat, je jsme žet se míjet, je přímém přenosu feed, do mysli ti mačka, obrazy hořící těl spících na kapačkách, řekla mu míry nosem, podej mi své ruce, modlím se za plameny, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel.

že kdo se dívá vidí. Zeptal se, platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak sváděl vztek a stěť ironie, že snaží než se potkat, je snažit se míjet, nepřímém přenosu feed, domysl ti mačka, obrazy hořících těl spících na kapačkách.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho...

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v sítě DAB+ a na podcastech.

S drobným zpožděním vám přeje dobré ráno. Tonda Kocábek, pode mnou Portishead v coveru od Aby. Máme neděle 14. června roku 26. Vy posloucháte Rádio 1.

Třetí novinka. Mosai Kura featuring Nyka Walls a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a když jsme si tady kapitulovali ty novinky Velké sedmi, tak si jednu z nich pustíme. Tohle to jsou Friedberg trio, které tvoří zpěvačky Karolina Kmeťová a Eva Danielová společně s multiinstrumentalistou, zde multiinstrumentalistou Zdeňkem Ičíkem Řečeným Regál, kterýho můžete znát jako bubeníka z Letní kapely nebo z Preznic nebo z Kafka Bandu. A jedná se o novou formaci a jejich nový singlovou

0: In the absence of your ghost.
1: Back to the Dury, britský hudebník. Dlouhá to spojovaný s osvědčenou značkou Routhrate. Momentálně se nacházející na evropském turné, kde tady koukám, že třeba 24. června zahraje v Řecku, 26. potom ve francouzském Nice a odtamtud míří do Estonska. Vám právě dohrává, tohle pode mnou už jsou Casey Oates, americká alter countryová kapela z Chicaga, v čele se zpěvačkou Casey Walker, kterou už tady právě slyšíte ve skladbě Bottom of an Afternoon.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tak 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

australské noiserockové duo Party Dozen svou skladbu ukončilo takto docela divoce. No a... Party Dozen nyní budou vystřídáním formací

naše britská elektronická afrofunková kapela z Londýna. V čele se zpěvákem Ianem Williamsem. Skladba, kterou právě posloucháte, se jmenuje Return to Sender.

0: Reklama Rádia 1.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Berstan a Bal Spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: No a není už společný single Boots of the Ground, který nedávno společně vypustili a vlastně mnohé tím i překvapili Massive Attack a Tom Waits.

dohrál Alan Sporhock, kterého jsme měli možnost i loni tady vidět naživo. No a nyní pode mnou už hraje kapela, u které celý život svůj znám. Pořád nevycházím z údivu, jak někdo může být z Nashvilleu a nehrát country.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

tohleto spojení hudebníků z jiných kapel Twilight Set se skladbou Get Away From It All. Nyní vystřídají Widow's Peak. Písem se jmenuje No Driver. Pak trošku oživíme, zrychlíme.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave jako

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldus Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Podle logiky bych vám měl teďka pustit nějakou novinku z Hitparády Rádia 1, ale já vám dneska nepustím novinku, já vám pustím skladbu, která je momentálně na čtvrté příčce. Na té se totiž nachází skotské elektronické seskupení Boats of Canada, které tvoří nebo její páteří jsou bratři Michael Sanderson a Marcus Johan, který okolo sebe se skupují svoje různé muzikantské přátelé, takže svého času prý tahle kapela měla dokonce i 12 členů. Nicméně Boats of Canada vydali své poslední album studiové v červnu 2013, takže už jako docela dlouho, po 13 letech se najednou z čisté jasna vrátili s novým songem, který se 16. dubna objevil na YouTube a v zápětí se objevila taková hodně zvláštní reklamní kampaň společnosti Warp, která za kapelou stojí, nebo o kapelu se stará. No a Boats of Canada vypustili tedy nový single nazvaný Tape of Five a já vám ho teďka pustím.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo Mike Traffic a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: jedno.
1: Tati.
2: Co pak?
1: Dívej.
3: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
4: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
5: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Dohráli Strokes a přehoupla se nám 8 hodina raní. Vy posloucháte Rádio 1, dáme se teď sérii českých písniček. To pode mnou už je Terza Richtrová, která své debutové album pokřtí ve čtvrtek v Praze. Debutové album, na kterém jí doprovodí muzikanti z jazzové kapely Veřejně nepřístupná vodní plocha. Debutové album, které se pohybuje někde mezi indie folkem a jazzem. Jinak Terza Richtrová je herečka, která působila v Huse na provázku a v různých ostravských divadlech a také působila v televizním pořadu Dobré ráno. No album Místo krajiny, jak už jsem říkal, bude v Praze pokřtěno tento čtvrtek, to znamená konkrétně 18. června.

Tereza Richterová a její debutové album. A debutové album má i Julie Getzová, která shodou okolností bude hostem toho večera Terezy Richterové, toho křtu. A Julie Getzová známá také co by violistka kapely Čermák, má své solové album a na něm je skladba Juliet.

0: No a tohle byla Lucie Dlabolová, která také vydala přednedávnem své debutové album moc pěkné na pomezí indie folku a šanzonu.
1: Rádio 1. Dívka s kytarou.

0: To byl nový singl Co nejdál, který po hodně dlouhé době vypustili bratři Elfové. A celou tu českou hudební sérii uzavřeme s Mutanty Hodaj Východisko.
1: Chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej,

Já jdu naspět, páč se z vás postu a příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.

Ještě musím jednu věc napravit. Já jsem říkal, že tahle skladba uzavírá tu českou hudební sérii, ale ona ji neuzavírá, ona bude ještě jedna skladba z české hudební série. Kapela Něco Něco, dneska už trio, v úterý 16. pokřtí své nové album v pražské Meat Factory. A taky uslyšíte, co by součást našeho dne hudebníku na Rádiu 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

je tady pravidelný čas a s nimi pravidelný kulturní servis Rádia 1. Tentokrát je tady pro neděli 14. června roku 2026. Tedy především tipy pro ty z vás, kteří by dneska rádi vyrazili někam za kulturou a zatím nevědí kam. Probíhají festivaly Jong Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Co se filmů týče, pak do kina můžete sejít do Edison Film Hubu, kde od 19 hodin najdete projekci filmu Soukromý život. Od 21.15 potom Backrooms. V kině Pilotu 2020 Milost, 2050 Scary Movie. Na Dlabačově 18.00 Stíny horkého léta, 20.00 Vláci vesmíru. A v kině Přítomnost od 17 hodin Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Pojedeme na nejvýživnější porci výtvarného umění. Galerie EPO 1 v Trutnově uvádí výstavu Pavla Holečka Neokosmos. V Artutu Galerie v Uhelném Mlýně najdete výstavu Tima nazvanou Bude. Depo 2015 Plzni uvádí výstavu Jan Lichtenberg Art. V Kempu, čili v Centru architektury a městského plánování, najdete výstavu nazvanou Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. V kulturní stanici Galaxie na Jižním městě výstava současné umění nazvaná Doma. V Chemistry Galerie Bad Orten Tvoje krev, moje růže. Galerie Středočeského kraje, Mozart Kinsel, Hilmar, 1968 až 1978. V Národní galerii v Praze v Veletržním paláci výstava Antonína Mánesa Mezi komponovanou krajinou a skicou. V Doxu Hit by News, v galerii hlavního města Prahy ve zámku Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Trnkova zhrada 2. V Rokafe Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli Who? Why? V Kaštanu Všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. V Morské galerii v Baně výstavu Rudolfa Sikory Za a proti. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze pokračuje výstava Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka Mucha Stety Šimon Prajsik Fotografie grafiků. Galerie Lázně města Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Trafou galerie Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. Ve Vile Pele Andrej Dubravský, The Rest. V Meat Factory v galerii Kostka, Bosoš Larynx, Spectre in Vivec. V koleji 1 v Březnici, výstava Jaromír 99 v Národní budově Nového muzea v Nové budově Národního muzea najdete Czech Press Photo. V galerii etc. Art výstava Petra Kalmuse Prvý živý svatý. V Pragovka galerii výstava Martina Nitry a Ivany Davidové Clink in the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Partium Bořislavka výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. V osmičce Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Karpuchina galerii Natálie Pejchová Stejný touch. Ve Veletržním paláci Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. No a konečně galerie Benedikta Rita v Lounech, František Kincl, Tromalo.

co se týče koncertů, pak v JazzDoku dnes od 20 hodin hraje Fanfan Tulipán, Palace Akropolis od 19.30 Boris Grebešníkov a Aquarium v Praze a v Kaštanu od 15 hodin festiválek kapel okolo skupiny Mrakoplaš nazvaný Tichá radost.

Já tady mám divadla v Meat Factory 20 hodin v Fédě Důlke. Jatka 78, 19.30, Up and Down. Loď tajemství od 16 hodin, divadlo Bratří Formanu a loutky bez hranic, Circus Los Animales Fantasticos. Divadlo v Celetné 19.30 Cyrano, divadlo v Řeznické 19.30 Odvolání. A na závěr tu máme tajemnou rubriku Ostatní. Na Husově náměstí Brouně probíhají řečnické a řemeslné trhy Broun, nožnictví a dřevo do kuchyně. V Mint Marketu probíhají trhy na Rašínově nábřeží a na Pražském hradě a v Zámeckém parku v Lánech najdete víkend otevřených zahrad na Pražském hradě a parku v Lánech. A samozřejmě ještě musíme zmínit Rádio 1, kde od 18.00 bude probíhat tradiční pořad Shadowbox a od 20.00 tradičně nastoupí zase Lunch s novinkami na alternativní scéně. A to byl kulturní servis Rádia 1 pro neděli 14. června roku 2026, který bude mít ještě svoji odpolední reprízu pro ty z vás, kteří právě spí.

0: Reklama Rádia 1.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
3: Reklama na Radio 1.
4: Pomalu, jestli se nablíží 9. hodina a s ní pravidelná repríza Hit Parady Rádia 1. Ještě než se tak stane, tak se od mikrofonu téhož rádia loučí Tonda Kocábek. Mějte se hezky, užijte si hezky neděli. Vůbec je to počasí, který by se snad mělo postupně zase zlepšovat po těch několika prolitých dnech. No, úplný závěr jsem si tady dnes nachystal PJ Harvey, protože dneska jsem koukal, že má svátek Roland a nějak jsem hledal nějaké hudebníky Rolandy a kromě těch kláves jsem nějak někoho význačnějšího nenašel, tak nebude Roland, ale bude PJ. Mějte se fajn, užijte si neděli a poslouchejte Rádio 1.

0: Tak, posloucháte Rádio 1 a posloucháte pořad Hitparáda, kterou standardně uvádí kolega Jerry Žák, ale ten vyvez teďko na rodinu do světa. Tak tímto ho zdravím do Porta a zároveň mám vyřídit pozdravy od něj pro vás. Dnes je čtvrtek 11. června, pokud posloucháte první podání Hitparády, anebo neděle 14. pokud posloucháte dopolední reprízu. Standardně tu pro vás máme 5 novinek, co nám vybrali chlapci v produkci a 15 míst v žebříčku, tak jak jste pro ně hlasovali vy, posluchači Rádia 1 skrze internetové stránky Rádia 1. No, nebudeme s tím otálet a půjdeme se podívat hned na novinku číslo 1. Jelikož 26. června vychází na studio Barnus deska pojmenovaná Turn Up a mají na svědomí britský producent Dervin Shelkler aka Gold Panda, tak si z ní dáme první uvolněný single, který se jmenuje Ding the Motors. No, myslím si, že ke Gold Pandovi toho není potřeba moc dodávat, jenom a pro připomenutí, deska Tone Up je 6. jeho řadovou deskou, když do ní započítáme teda i DJ Kicks Mix, a tady je první.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: to lízda odhadem na 140 BPM, no a my se posuneme teď z britských ostrovů do Spojených států severoamerických za kapelou Weezer, kapela Weezer, která se dala dohromady v roce 1992 a jestli se nepletu, tak první album bylo Blue album v roce 1994, no a od té doby nás tady zásobují spoustou nahrávek, která je postupně, si myslím, že víc než zdomácněly tady na frekvencích Rádia 1. No a jelikož 21. srpna by mělo být na Reprise, respektive na Warnerech, nové The Gold album, tak toto 20. studiové album od Weezer už ukazuje některé své silnější stránky a my tady máme dokonce už druhý single, který z něj vydali, a to konkrétně We Might As Well We Be a Stranger spolu s Carly Hutchmanem a Xandym Chamesem z Wednesday. No a myslím si, že u této skladby, respektive u celého alba, co jsem slyšel, tak Pitch Control doprava.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak jsme se podívali z Vízra do Spojených států a zase se vrátíme na evropský kontinent, respektive na britské ostrovy za The Wave a její Jungle. Londýnské trio vydalo již druhý single z chystaného alba Sunshine, které by mělo jít 14. srpna. Tento track konkrétně Jungle The Wave je postavené na silných vokalech Lydie Kito a když se podíváte na videoklip, tak byl natáčený v Jižní Americe, jestli se nepletu, na jeden záběr. Asi je to v módě.
1: Novinka týdne, hitparádě Rádia 1.

0: Tak to byl výlet do Londýna za Jungle a my tam ještě chvilku zůstaneme, protože čtvrtá novinka je opět z Londýna a jedná se o Caro Jocelyn Delevingne, která je vlastně taková genderfluid osoba, ale budeme mluvit jako o ní. Je to modelka, herečka a zároveň dokonce vydala i svůj hudební debut dvojsingle I've Got Out of My Head, který vyšel 29. května na Warner. Spoluproducentem je BJ Barton, známý spíš spoluprácí s Bon Iver nebo Charlie XCX z Nine Inch Nails a se spoustou dalších věcí. My si právě z tohoto dvojsinglu pustíme věc a nasadíme Out of My Head, a kdybyste náhodou se nudili 22. nebo 23. června, tak může, v Los Angeles, tak můžete zajít do Mansonic Lounge, kde bude vystupovat.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Ostrý konec od Kary Dlaven a my jdeme na novinku číslo 5. Tam se nachází trojice z Paříže, francouzsko-alžírský kolektiv Acid Arab, kteří ohlásili již čtvrté řadové album Resonance, které by mělo vyjít 19. června, jestli se nepletu, a z něj už tady máme taky druhý single Jasmín a Šlam, který vytvořili společně s Wailem a Kajem, nezávislým umělcem z Damašku. Jehož Electro Charby čerpá z lidových tradic Levanty a track je popisován jako naléhavá a politicky nabitá anthéma. Seriózní melodrama Acid Arab samozřejmě jede na taneční scéně. No a pokud vy se budete toulat třeba 16. července někde v Bulharsku, tak jestli se nepletu, tak oni tam budou vystupovat v Plovdivu. To by mohlo být zábavný.
1: Novinka týdne, hitparádě Rádia 1.

Novinky jsou za námi a jdeme dál. Dnes se dostaneme k hlavnímu žebříčku, tak si standardně vypíchneme pár kulturních akcí, které nás čekají v blízké době. Pokud posloucháte ve čtvrtek první podání, tak věřte, že můžete ještě vyrazit do Areálu 7 na Košín. Potom 13. června Fat Freddy's Drop v Arše Plus. 13. a 14. června Respect Festival Open Air na Štvanici. 15. června Shelter v Cargo Galerii. 15. června zároveň Agriculture v Back Jesus. 17. června Emmanuel Perrin a Šimanský Valkobodradský punktu. 17. června zároveň David Byrne v O2 Univerzum. 18. června Mark DeMarco ve Fórum Karlín. Pak tady máme 19. až 21. června Metronom Festival v Letňanech, Nick Cave, Sting a spousta dalších. Zároveň, kdybyste byli spíš na nějaké, jak bych to řekl, ostřejší věci, tak můžete vyrazit do Modré opice, kde bude Rabbit of the Death Volume 3. Tam bude třeba vystupovat kapela Kryptor. Nebo jestli jsem koukal správně, jak Messy of Matt, Ludra a další. Podívejte se na internet, zjistíte si víc. Když si dáme ještě koncerty, co máme do konce školního roku, tak zjistíme, že 22. června Aldous Harding v Roxy, 24. června v O2 aréně vystoupí Duran Duran. Zároveň 24. Men I Trust v Roxy, 25. mám to z Arše, 26. až 27. máme festival Rosnička ve Svitavách. Nejlepší festival ze všech festivalů, který jsou ve Svitavách. Zároveň 26. až 28. Mighty Sounds v Táboře, 27. června nám vystoupí Westmanové v Meat Factory. No a pak tady budou prázdniny a roztrhne se pytel s festivaly, akcemi a různými veselostmi. Já jsem trochu smutný, jelikož 15. června budou tady Kraftwerk ve Fóru Karlín a pokud se nic nestane, tak já tady nebudu. Takže pokud tam půjdete, tak si dvakrát houpněte hlavou za mě. Já se pojedu podívat třeba na Tour de France. Pokud chcete, podívejte se na stránky Rádio 1 nebo na nějaké jiné kulturní vyhledáváče. Osobně doporučuji protišedi.cz/koncerty, kde obvykle čerpám i já motivaci. No a my se podíváme na 15. pozici. Na 15. pozici je novinka postupující z minulého týdne a minulý týden mezi novinkami se nám tu zapsaly i věc pojmenovaná Party Unit Special Unit Party Dozen, co jedná se o dvojici ze Sydney, Christy Tuckle a Jonathan Bucklett, kteří nedávno podepsali smlouvu se City Slang a vydali právě první single z nové desky, která nás čeká a vám se evidentně minulý týden líbila, tak si připomeneme.

0: To byla dvojice od podlahy. Respektive ještě nám doznívá ten jejich kus Special Unit Party Dozen. No a my jdeme na pozici číslo 14. Druhý týden se regulárně drží v hitparádě She's Green s kusem pojmenovaným Empty House. Jedná se o minneapolský pětičlenný projekt, který vydal teďkon EPčko Swole Tile, které vyšlo právě teďkon na Photo Finish Records. No a toto, tam je zajímavost, že toto album produkoval Sonny DePerry, člověk, který je známý z toho, že produkuje a spolupracuje s Dive a se spoustou dalších zajímavých jmen.
1: One, two, three.

No a my ze 14 jdeme zase o stupeň výš. Minulý týden 15. pozice, celkově 3 týdny v hitparádě, to je Ella Thompson a její Promise to Keep. Ella Thompson, bývalá členka kapely Bamboo, jestli se nepletu, z Melbourne, z Austrálie. Její hudební styl můžete posoudit sami, já bych to nazval nějakým retro soulem nebo defunk revivalem.

No a jdeme zase o jednu dál, a to konkrétně na 12. Tam nám po 4 týdnech spadly z desítky ještě kníkep trojice irských hip-hopových nacionalistů z Belfastu v severním Irsku, kteří si tentokrát přivzali na spolupráci Kate Tempest ke skladbě Irish Goodbye. No a když se v následujících dnech budete toulat po Itálii, tak na ně můžete narazit, protože zrovna jedou túru po Itálii. Myslím si, že by to bylo veselý se za ně zajít.

Pardon. A my jdeme zase o stupínek výš. Na 11. tam spadli z 8. pozice Dead Cab for Cutie, chlapíci z Washingtonu, kteří rozeznívají své struné a šestivé nástroje už přes 25 let, konkrétně mají za sebou už i 15 řadových desek, no a ta poslední, která je tady, tak se jmenuje I Built You Tower a vyšla 5. června. No, my tu znímáme Punching the Flowers.

No a na kulaté desíce se nachází dvojice z Velké Británie, Fuckers konkrétně, se svým EP, které bylo vydáno 27. března a kusu číslo 3 Butterflies. Celkového tady máme 6 týdnů, minulý týden byly 14. a trošku si povyskočili na desítku.

0: Na deváté pozici se nachází sourozenecká dvojice Ormanovelší bratři Tom a Ed Russellovi, kteří budou vydávat v srpnu Pure Division svou druhou albovou desku. Vy jste minulý týden z novinek vytáhli nejzmíněvanou devátou pozici. No a co si ještě k ním říct, letos by se měli ukázat v Brně na Pompmese.
1: 91,9 MHz.

No, aby jsme došli, tak look up over mono. Devátá pozice, my jdeme o stupínek výše na osmičce, minulý týden sedmý, celkově sedm týdnů v hitparadě, jsou drženi vašimi hlasy, Sowax, dvojice z Chentu, bratři David and Steven Develovovi a jejich ensemble přátel, kteří jezdí s nimi a tvoří takovou hodně, hodně veselou kupu. Chlapci vystupují jako DJové, jako kapela, jako producenti, remixují, dělají prostě úplně všechno a myslím si, že úplně všechno jim jde. Takže i pobyt v hitparádě si vytáhli až na 7 týdnů. Sowax, Perfect Are We Are Not a 8. pozice.

nejdelší věc, kterou tady máme v Hitprádě. No a jestli nepostoupí na první pozici, tak to byla píseň Labutí od dvojice s kolektivem Souwax. My jdeme ale na sedmou pozici, celkově 4 týdny v Hitprádě. Minulý týden 13, teďkon 7, Lamb Chop. A věc pojmenovaná Weekend. Parta pod patronátem frontmana Kurta Wagnera, kterou jste mohli vidět loni v Praze, jestli se nepletu, ale když tak mě nekamenujte.

No a my jdeme pro změnu na šestou pozici. Minulý týden pátý, tentokrát šestý a celkově 7 týdnů. Takže podobná vize jako u Solvax, pokud příští týden nebude první, tak je to eponymní kus v tomto prání od Kurta Weila. Čas je to blít. Kurta Weila, o něm jste průběžně slyšeli asi úplně všechno. A tak si jenom připomeneme, že 2. září bude vystupovat v Praze.

Courtois za námi a my jdeme na pětku. Ten si právě prohodil na páté pozici místo z Future Islands, který jsou tady už taktéž 7 týdnů. Tenhle ten čtyřčlenný ansámbl z Baltimoru, kam se přestěhoval chvilku po vzniku v roce 2008. Teda po vzniku v roce 2006, se v roce 2008 přestěhoval do Baltimoru ze Severní Karolíny, no a my tu máme jaký jejich letní cejdáček Find Love.

Future Iceland za námi a my se posuneme zase o jednu pozici výše, konkrétně na Bramborovou. Minulý týden byli pátí, tentokrát čtvrtí, celkově 4 týdny v hitparádě a máme tady skotskou bratrskou dvojici Michael Sanderson a Marcus Oyen, Boards of Canada, takže si s ansáblem jejich přátel se dávají dohromady a my si můžeme vyposlechnout krásné plochy v skladbě pojmenované Tape 5.

Tape Zero Five a Boards of Canada na čtvrté pozici po pěti týdnech v hitparádě. My tu máme teď pár povinností, které je potřeba dát dokupy. Že některým z vás by mohli i na následující chvilky udělat radost. Jelikož si připomeneme, že hlasování do hitparády Rády 1 je čistě ve vašich rukou a vaše ruce, když dáte na klávesnici a připojíte se k internetovým stránkám Rády 1 www.radio1.cz, tak pod sekcí hitparáda, když se přihlásíte, tak můžete hlasovat. A když budete hlasovat, tak občas budete vylosováni. A tři vylosovaní hlasující obdrží pro tento týden lístky na Hell Yes Festival 2026, který se koná na hradě Helštýně mezi 26. a 28. červnem. A vystoupí tam třeba Dukla, Omunit nebo Coles. No a naše produkce pro vás připravila tyto jména šťastlivců. Petr Ulasin, Julie Fischerová a Alice Valtrová. Tak vy tři, pokud jste slyšeli své jméno, tak jste asi šťastní, protože jste právě vyhráli vstupenky na Hell Yes Festival 2026. No a vy, co jste své jméno neslyšeli, tak nebuďte smutní, protože příště tři vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding, která vystoupí 22. června v klubu Ruxy. A to asi stojí taky za to. Samozřejmě můžete na stránkách Rádia 1 hlasovat i pro sesterský pořad Velká sedma, chlapcům do úterního večera. No a jelikož máme drobnou chvilku, tak bychom si mohli dát jeden starší krátký kus. A jelikož jsem se těšil, že se půjdu podívat na Košín a na Garbage a nešel jsem nikam, tak jsem si vytáhnul před dnešku první desku Garbage pojmenovanou G, jestli se nepletu, z roku 1995, a úplně závěrečná skladba byla Milk. Tak schválně, jestli si z vás někdo na ní vzpomene.

Kus silný jak noha u zadnice podle mě a celá ta deska G byla tenkrát povedená, že když jsem slyšel poprvé, tak mi spadla čelist. No ale to už je historie. My se podíváme na aktuální dění. Na třetí pozici tady máme skotskou dvojici Arab Strap a jejich věc You z desky pojmenované Half of Steels, která by měla vyjít 4. září tohoto roku. Celkově máme 2 týdny v hitparádě, minulý týden byli druzí, no, spadli na 3.

Dvojice Arab Strap, která byla minulý týden druhá, tento týden je třetí a byla vystřídána na druhé pozici taktéž dvojicí, a to konkrétně Kyoto. Dvojice, která se nám tady ukázala, jestli se napletu, na začátku letošního roku na... No teď mi to vypadlo, jak se jmenuje ta loď, kde byl ten koncert, no ale vy jste, co jste tam byli, tak můžete zvednout pravou ruku a říct název Cargo Gallery, protože tam to bylo a my tu máme věc pojmenou Warpaint, která se nachází, jestli se nepletu, na albu Black Salt.

Mně už dochází motivace, což znamená, že tady máme první místo a jelikož už je tam šestý týden za sebou dvojice Massive Attack, teda respektive spolupráce Massive Attack a Toma Vejce, Boots on the Ground, tak asi není co k tomu dodat.

První místo za námi, ale to ještě není všechno, ještě si dáme velmi rychlou a velmi drobnou rekapitulaci a nastoupíme u nasazené novinky číslo 1, kde se nachází Gold Panda a Ding the Motor. Novinku číslo 2 pro tento týden zařídili Weezer ve spolupráci s dvojicí z Wednesday. We might as well be strangers. We might as well. Novinka číslo 3, Jungle a The Wave. Čtvrtá novinka, britská binární dívka Cara Delevingne, herečka a jinak umělkyně se nám rozespívala ve věci Out of My Head. Novinka číslo 5, veselá trojice z Francie, Acid Arab a spolupráce s Vaikal Ghali, Jasmine Alassam. Pak to máme klasický žebříček, 15. pozice, Party Dozen a Special Unit. Na 14. pozici vynesli vaše hlasy She's Green se skladbou Empty House. Třináctku od vás nafasovala na tento týden Ella Thompson, Promise to Keep. Na 12 se umístili irští nacionalští repeři Kneecap ve spolupráci s Kate Tempest a Irish Goodbye.

Na 11 zaparkovali Dead Cab for Cutie a Punching the Flowers. Desítka tento týden patří Butterflies. Devítku si přivlastnili Overmono a Look Up. Osmá pozice je přisouzená Soulwax a jejich Perfect Are We Not?

Bronzový, ne, bronzový ještě ne, to je prvé bramborový, Boards of Canada a jejich Tape 05. Teď tady budou bronzový Rap Strap a You.

No a 6 týdnů v hitparádě, 6 týdnů na prvním místě spolupráce Massive Attack a Toma Waitse. No a příští týden už tady budete mít přišroubovaného k židli Jerryho Žáka, který se teď dovolenkuje v Portu. Tak se mějte, užívejte a poslouchejte Rádio 1.

0: 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Reklama na Radio 1.

لا تنطق لا تنطق يا إنسان ارفق يا بنادم حن وارفق.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Reklama na Radio 1.
7: Hola, hola, od mikrofonu Rádia 1 se v tuhletu chvíli hlásí Tomáš Navar. Přeji vám krásné nedělní odpoledne a začínáme jako vždy ukázkou s čerstvou ukázkou z oblasti deep dubstepu. Máme tady projekt producenta, který se říká Hrojos a ten 4. května vydal na kompilaci Duplock 8 svoji skladbu s názvem Air.
8: OTC TLT, radio check-up.

Deep Dubstepová novinka Air od producenta říkající si Roy Oz. Tohle je Radio 1, já se jmenuji Tomáš Navar a tuhle tu hodinu ode mě ještě uslyšíte novinky z oblasti Deep a Minimal Houseu a samozřejmě nejenom elektronická muzika, ale také i řekněme klasičtější formy hudby zazní pochopitelně a to všechno namixováno i se staršíma hitovkama, případně upoutávkama na koncert. No a začátkem příští hodiny nás čeká samozřejmě další pokračování pořádu Technopořádek, kde se tentokrát budeme věnovat technu s takovým více spiritualistickým nádechem než o nějaké výbuchy energie a podobně. Nicméně zmínil jsem teda ten Minimal House, takže teda Deep House bude, to bude první skladba, kterou uslyšíme teď. Producent Daniel Hayes udělal věc s názvem Jazz Please, vydáno 5. června, no a hned potom bude nasledovat producentka říkající si Maria Nima, která se svým debutovým EPčkem debutovala taky nedávno v květnu a ta zase uvede do své muziky skrze skladbu Flavor. Tak tolik nejbližší dvě skladby a jdeme na to.

0: cítíte ten
1: klid? Rádio 1.
2: Tak vy posloucháte Rádio 1, tohle byla Malianima, takový minimál víc do deep hozený záležitost, tak ukázka z nové vlastně tvorby debutové od nové producentky v této oblasti. Každopádně nás teďkom čeká nový letní single od britské zpěvačky a textařky Jasmin Lacey a produkci tady obstaral Femi Koleoso, což je bubeník známé jazzové formace Ezra Collective, takže teďkom z té elektroniky, která je pro mě takovým mentálním energy drinkem, přejdeme zase do klidnějších vod. No a vy samozřejmě, pokud něco nevyslovuju úplně přesně, tak máte možnost na stránkách radio1.cz vidět všechny skladby, tak jak je hraju, tak je rovnou i publikuji a můžete se podívat, o co se jedná, případně si to vyhledat, pokud se vám něco z toho líbí. Každopádně teďkom tady máme na pořadu dne Jasmin Lacey a jdeme na to Sweetest Season.

Druhá novinka. Cardo a Dekumanus ve společné písničce Říjen.

třetí novinka. Mosaikura featuring Nyka Vols a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

Vítavý son mensonge, vítavý comme tu veux. Jo, jo, to byly starý dobrý Thievery Corporation Ensemble Histoire. Třetí deska, rok 2022, The Richest Man in Babylon, ale to pravděpodobně hodně z vás už dávno ví. Každopádně teď máme na řadě Om Square, Born Killer, See Om Boy Mix, skladba, která vyšla jako soundtrack, nevím už, jak se ten film jmenoval, každopádně je to výborný remix a pojí se s tím jedna věc, pojí se s tím to, že Om Square, což je fajn, plánuje spoustu koncertů na toto léto po různých festivalech a tak, protože Om Square pořád patří k nejlepším hudebním projektům České republice, beze sporu. No a já hlavně chci upozornit na to, že 6. až 8. srpna na brněnském velodromu se uskuteční festival Popmese a právě na Popmese budou Om Square hrát také. Tak přijďte nejenom kvůli ním, přijďte kvůli celkovému Popmese, který je celý skvělý, ale je to úplně perfektní, protože zase po dlouhé době se podívám na Om Square a to mě hodně těší a teď si je proto zahrajeme. Takže tady jsou...

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
4: Posloucháte Rádio 1 a my jenom pro pořádek předtím to byly Color Factory, Drift on Your Love. No a teď už se přesuneme z minulosti do současnosti. My si pustíme 10. skladbu z studiového alba Inferno od skotských Boards of Canada a ta skladba se jmenuje The World Becomes Flesh.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: My jsme poslouchali detektiva Nathana Adlera, a.k.a. Davida Bowieho, ve věci Heart Filled Lessons, alba Outside, které vyšlo v roce 1995 a produkoval ho Brian Eno. No a teď už jsou na řadě belgicko-američtí Lord of Acid, kteří vydali novinku Dream Boy nedávno a kde také představili novou zpěvačku, která je známa pod jménem Acid Queen, která dřív zpívala ve formaci Butcher. Tak jdeme na to, Lords of Acid a Dream Boy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Tati.
5: Co pak?
4: Dívej.
5: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
6: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Reklama na Radio 1.
3: Tak a je to tady, jak jsem avizoval už před hodinkou, máme tady další pokračování pořadu Technopořádek, pořadu, malém pořadu o abstraktní hudbě, tedy řekněme technu. Dneska si podíváme na label Fuse Imprint z Bruselu, kde vlastně řecký producent Circle vydal EPčko Infinity Drift a to vydal vlastně 5., což je vlastně celý týden zpátky. No a my si pustíme právě titulní věc, která se jmenuje Infinity Drift, jako první věc z Technopořádku 62.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte Technopořádek číslo 62, tohle byl Circle a jeho Infinity Drift ze stejnojmenného EP. No a druhá věc Technopořádku, Simé Temptation, produkoval Joshua Kalecha a vše vyšlo na značce Molecular Recordings na EPčku, na EPčku Breaking Patterns, které vyšlo 5. června, tak jdeme na to.

Tohle je Rádio 1, tohle je technopořádek číslo 62. My jsme slyšeli druhou skladbu, kterou spáchal Joshua Kalecha. Jmenovala se Temptation, vyšlo Molecular Recordings. No a na řadě třetí a poslední věc dnešního technopořádku. Producent známý Dextro a věc s názvem Winter Letter. Tentokrát je label Mutual Rhythm. Dextro je samozřejmě velmi aktivní a známý portugalský producent a vlastně tuhle skladbu umístil na Planet and Stars album, která vyšla také minulý týden, takže jdeme na to. No a vy, pokud máte nějaký dotaz či tip, či jakýkoliv feedback, můžete v pohodě reagovat na stránkách Rádia 1, je chat a my si vaše vzkazy rádi přečteme. Tak to je vše a teď jdeme na to. Třetí věc, tedy DJ Dextro, Winter Letter, Mutual Rhythm.

0: Inhaluje. Ty panáku blbec, pitone. Inhaluje. Mám rýba dětovů.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave jako

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldus Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tohle je Rádio 1. My jsme předtím poslouchali single norského popového experimentálního dua Smerz, které se jmenovalo Spring Summer a které je z epička Easy, které vyšlo letos. No a nás teďkom čeká, co nás teďkom čeká? The Healing Power of Horses, což je britské experimentální duo, také duo z Cambridge, který vydali letos právě single In Your Right Hand Reveal Heaven, který si právě teďkom pustíme a který je vlastně taková ochutnávka EPčka s názvem Summer Indoors, která vyjde letos v červenci. Tak jdeme na to.

0: tohle vybroušení diamanty.
1: Rybí výdar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vejvar získáme jedině na rádiu jedné.
1: Není to nic proti žádným bontónům, zrovna tak tam můžeme...
3: Posloucháte Rádio 1 a my jsme teď vlastně před tímhle tím jinglem poslouchali úvodně skladbu Rina se 14. studiového alba Sonic Youth, alba Rather Ripped z roku 2006. No a co nás čeká nyní, to je irská hudební skupina z Dublinu s názvem Theatre, tato kapela vydala skladbu Godet jako svůj závěrečný single k EPčku Incarnate. No tak tady to je. Pár dnů čerstva. Godet.

Posloucháte Rádio 1, tohle byl Jackson Roy, a takový londýnský multiinstrumentalista, který vydal 10. června vlastně před pár dny EPčko Natural Cause, a tohle je hlavní single s něj s názvem Glitterball Days, nebo tohle byl. Tak, teď jsme ji právě doposlouchali. No a co nás čeká teďkom? Teď nás čeká už Chen Pen a I Got a Gun, což je single od single právě k albu, které teprve vyjde, která se bude jmenovat Autogratis. No a Chen Pen jsou Američané, jen tak pro informaci, tak jdeme na to. Podívejme se, jak se jim to povedlo.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo Mike Traffic a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou, ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, tohle to byl britský hudebník Dave Hines, který ho možná znáte více a i tak vydává pod jménem Blood Orange. No a ten se teďkom nedávno před pár dny pochlubil novým singlem Essex Honey, který jsme právě poslouchali. A co nás čeká dále? Máme tady novou druhou upoutávku na album Pure Devotion od Overmono. A Overmono je jeden z hlavních headlinerů festivalu Popmese, o kterém už jsem dnes mluvil, a ještě jednou si dovoluji připomenout, že 6. až 8. srpna od čtvrtku do soboty na brněnském velodromu skvělá akce, spousta jmen, hodně muziky. Tak jo, tak jdeme na to, Overmono. Po Overmono budou reklamky a pak ještě jeden hodně vychytaný remix od Morčíby, Hold It Down v Django Django Bump and Run remixu. Tak to je z informací vše a jdeme poslouchat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, tohle byla Morčíba, Hold It Down, Django's Bump and Run Remix. No a nás teďkom čeká dvojice Rational Soul and Somebody, což jsou deep dubstepoví producenti a ty vydali vydali skladbu Mistook na kompilačním epičku Daplok 8, s pořadovým číslem 8, jmenuje se to Mistook, no a mě přišla jako docela hypnotická, tak jsem si říkal, no, tak to musím zahrát na Rádiu 1, tak tady je.

0: who's that? I don't know. In the wind.
1: Tak jo, asi to bylo něco ve větru, každopádně tohle byla poslední Deep Dubstep ukázka v mém vysílání, poněvadž i tak se nacházíme v poslední hodině. Teď, jak už je pravidelně zvykem, si se podíváme na britský UK Garage. Objevil jsem dvě skladby, které se mi docela líbily. První z nich se jmenuje Fire, je to kolaborace od producentů Matt Gillespie a Danny J. Lewis, vyšla 4. června a my si pustíme s názvem, jak jsem říkal, Fire, no a pak přijde na řadu Jack Swift a Searching, což je single dvouskladbový a tohle je první věc. Tak jdeme na to.

Posloucháte Rádio 1 a tohle je samozřejmě Jack Swift Searching label Moxie Music. Samozřejmě nemůžeme zapomínat na takové styly jako UK Garage na Rádu 1 a tohle byly právě dvě novinky z této oblasti, no a podobně tak je tomu i s lamanými beaty, poněvadž nás čekají zase dvě novinky nebo novější věci z této oblasti. První z nich se jmenuje North Star, složili synchro společně s Tomem Jarmym a hned na to přijdou Subreachers, což je spíš takový jungle, a jejich novinka Arps. Tak jdeme na to. Tohle je Rádio 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Tohle je Rádio 1, tohle byly Subreachers a jejich novinka Alps, kterou vydali na Focus Recordings. Vy samozřejmě posloucháte Rádio 1 a my se teď z oblasti lamaných beatů přesuneme třeba na sever, třeba k New Jazzu. Teda New Jazzu. A jo, New Jazzu, proč ne? Tak třeba I Love You, My Hope, projekt Hurt ze Švédska.

0: zlišťuju. Nemohu vyluštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.

Posloucháte Rádio 1, určitě jste poznali tuhle tu verzi, kterou původně udělali Led Zeppelin, No Quarter a New Spirit Helsinki, no a na Rádiu 1. No a já už se vlastně, nebo v tuto chvíli se už od mikrofonu Rádia 1 loučí Tomáš Navar, abych to řekl tak správně oficiálně. Já se budu těšit zase, bohužel ne za 14 dní, ale až za měsíc, protože za 14 dní mám herní konferenci v Ostravě Into Games a pracovní povinnosti mě budou zaměstnávat i o víkendu. Takže za měsíc se budu moc těšit zase zpátky na slyšenou a pro dnešek se s váma loučím s skladbou od D-Face s názvem Cafe Coca a pak ještě Changing of the Guard od Urban Species. No, species, tak, abych, ježiš, už mi to zase ta výslovnost blbne. Každopádně, vy se můžete těšit dnes na Janu Kománkovou a její skvělý mix muziky ode všad. Pak samozřejmě by tady měl být, jestli se nepletu, Shadowbox, no a večer Josef Sedlouně a jeho novinky na alternativní scéně, to si nemůžete nechat ujít, takže mějte se krásně a já se zase s váma budu těšit teda za ten měsíc a tady jsou D-Face a pak ještě Urban Species, tak jo, ahoj.

0: 1.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na www.středočeskemuzeum.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Reklama na Radio 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Rick Thompson Sound na Rádio 1, jako vždycky nám budete psát do mailu nebo do chatu, už všechno funguje, jak má. Já pro vás mám zhruba 3 hodiny hudby, no tak už necelý 3 hodiny, než bude Shadowbox, dojde i na kulturní servis. Tak je vše, co vám je teď třeba sdělovat.

It's What a No Good Enemy od Phila Kutyho ve verzi z alba Phila Kuty in Dub, které si pravděpodobně budou muset pořídit i v nějakém fyzickém formátu. Teď už 100 Poems Wandering Dub.

Television Personalities a teď jedna úplná novinka Softkill. Odejdživa Cure milovní vydali cover jejich slavné věci do Figurehead. Ještě nevím, jestli se mi líbí, ale je to docela zajímavý.

To byla další novinka Perfume. David Eugene Edwards vydal celý nový album, takže myslím si, že to nebyla poslední věc, kterou z něj uslyšíte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Reklama na Radio 1.
6: Další věc bude pro Bobeše do Holandska, který psal, že se mu líbí závěr poslední na Sleep Clubbingu, takže ke konci zněla tahle věc.

a po jakýchsi nově vydaných, ale v dávných dobách vyšťáraných The Fall nás čekají novější Horse Lords First Galactic Utopia, aktuální album.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo Mike Traffic a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a

Je to tak, jo, 4:15 a to u víkendu znamená kulturní servis. Máme neděli 14. června, začínáme od festivalu Gžon Globalizace. Festival nového cirkusu na různých místech v Plzni a Landscape, multižánrový festival na téma kraj, na město, veřejný prostor, se koná v Hradci

Králové. Pak tady máme filmy v Edisonu od 19. Soukromý život, 21.15 Backroom, z Kinopilotu 2020 Milost, 2050 Scary Movie. Kino Dlabačov v 18 Stíny horkého léta, ve 20 Vláci vesmíru, Kino Přítomnost 17 Kill Bill The Whole Bloody Affair. Galerie Epo 1 v Trutnově, Pavel Hleček, Neokosmos, Artoto Galerie v Uhoné mlíně, Timo bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. V Kempu Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. V Galaxii Doma, výstava současného umění. Chemistry Gallery nabízí výstavu Bad Orten, Tvoje krev, moje růže. Galerie Středočeského kraje Melco Kincel Hilmar 68 až 78. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou v Doxu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeské muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Pro kafe Jan Pospíšil Chaos Line. Muzeum Montanelli Huawei v Kaštanu, všechny krásy světa. V Kunsthalle William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Sikora za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiku. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Trafogalerie, Lucia Rosická, Londromat, program pojemné zacházení. Vila Pele, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Kostka a Borse Schlerin, Spectre in the Wedge. V koleji jedna v Březnici, Jaromír 99, v nové budově Národního muzea Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Day Spring. Galerie moderního umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpoles, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchin galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Tromo. Koncerty a tančírny v Jizoku od 8. Fanfán Tulipán a v Akropoli v 19.30 Boris Grebešníkov a Akvárium v Praze. Pak tady jsou divadla Meat Factory ve 20. Ferdy Durk, Jatka 78, 19.30 Up and Down. Loď tajemství už od 16. Divadlo vrací Formanu, Loutky bez hranic, Cirkus Los Animales Fantasticos. Divadlo v Celetné v 19.30 Cyrano a divadlo v Řeznické v 19.30 Odvolání. Dále ostatní Husovo náměstí v Berouně, hrnčířské a řemeselné trhy Berou, nožířství a dřevo do kuchyně, Mint Market, trhy na Rašínově nábřeží, Pražský hrad a zámecký park v Lánech, víkend otevřených zahrad na Pražském hradě. Na rádiu 1 v 18 Shadowbox a ve 20 novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedlaň. To bylo z kulturního servisu vše. To už je další novinka Martin, When the Sleeper Wakes.

vlastně aktuální byla, co v Kanada po dlouhé pauze se vrátili. Myslím si, že to album patří k těm slušnějším, co letos vyšli.

0: všechno.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Reklama na Radio 1.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Vale. Don't be late.

A já se s vám budu pomalinku loučit od 18. fresh díl našeho oblíbeného pořadu Shadowbox a já se těším na slyšenou jako obvykle ve čtvrtek odpoledne mezi 12. a 15. hodinou a pak zase další čtvrtek, kdy bude stejný díl Sleep Clubbingu. 99 už je online na Mixcloudu Rádia

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: Slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps.

Pátkovou neděli máme 4 minuty po 18. hodině. V tuhle chvíli už vás ze studia Rádia 1 zdraví Honza. Začíná pořád Shadowbox. Dnes vás budu provázet já a ještě Ruda, který dorazí později. Jako vždy se můžete těšit na novinky, které si dáme v první hodině.

o který se postará Rootboy. My už si hrajeme jednu věc, která vyšla na značce Focus Recordings. Deeper Connection. Early Hates 96. A v podobném duchu se ponese i další věc. Kterou má na svědomí producent Seven Pyramid. My si zahrajeme skladbu

No a těšit se můžete také na ukázku z nové desky Might Kiss nebo novinku od Zíratý. A také skvělý remix skladby Planet Dust. Posloucháte Shadowbox na 919.

No a tohle už je Zero T, kterou jste mohli včera slyšet na dvou skvělých mejdanech od Zlomené scény. Tohle je jeho novinka, skladba Blue, na které spolupracoval s Catherine Brenna. Najdete na labelu Generation Liquid.

S novinkou se také přihlásil Break a jeho skladba So Right, kterou zrovna slyšíte. Předtím také Links a ukázka z jeho nového EPčka

No a tohle už je. Tohle už je producent Might Kiss. My si hrajeme ukázku z jeho nové desky No Radio Play. Skladba Knocker.

nám dohrála novinka na Alexově značce 985 Music, skladba Výblesy, kterou má na sebe Lensman, Fox a Subtle. Předtím také novinka od Partikla, skladba This World. No a ještě předtím již zmiňovaný remix skladby Bad Company, skladby Planet Dust od Bad Company, který vyšel tento týden a má ho na svědomí producent Late.

0: Na dnešní novinky se pomalu přiblížily ke konci.
1: Jo tak, končíme tyhle novinky úplně skvělou věcí od LSB-ho z jeho chystaného EPčka na značce Footnotes, track s názvem Without You.
0: Tak jinak kompletní tracklist už můžete tak najít na webu Rádia 1.
1: Je to tak. A předtím taky ještě možná Aria, super věc s Minor Forms a track s názvem Different Kind. My se v druhé hodině po reklamách pustíme do hudby jednoho našeho kamaráda a o tom se povíme až za chvíli, takže po reklamách jsme zpátky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
3: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
2: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Shadowbox na 999.

Některé zprávy se nám neříkají lehce. Nejen drum and bassový svět opustil Lukáš Dink. My jsme mu tady v Shadow Boxu na Radio 1 věnovali hodně času i prostoru v minulosti. Hráli jsme jeho tracky často. Lukáš nás svojí muzikou zásoboval velmi pravidelně, i když se v posledních letech odmlčel. A jeho tracky hrále třeba Noisie, vydával Hybris na svém labelu Pseudoscience a byl také často vidět na značce Modul Carnage. Nejenom tohle asi svědčí o tom, že si na drum and bassovém světě vybudoval jméno a je to fakt velká škoda, že nás opustil. My jsme se rozhodli, že mu věnujeme celou hodinu našeho vysílání. Našel jsem v archivu velkou spoustu muziky, nějakých skoro 90 tracků nebo 60. Vybrali jsme třeba 20 až 30 věcí, které uvidíme, jak stihnem. Je to takový průřez jeho tvorbou od takových jako ambientnějších, klidnějších věcí až po pořádný temnější deepy, takový rollery, který Lukáš uměl udělat výborně. Moc zdravíme rodinu, držte se a posíláme hodně síly. Tohle je Dink Shadowboxu na Radio 1.

Tohle byla hodina věnovaná Dingovi. Lukáši, zdravíme tě, zdravíme tě tam nahoru. A díky za tuhle skvělou muziku. Já jsem si to osobně tady hodně užil. Dingova produkce byla tady v Shadowboxu a Radio 1 vždycky naše oblíbená. Tak tolik k dnešnímu Shadowboxu. Mějte se hezky.

0: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudbojem a Tukem.
1: Posloucháte Shadow Box na Rádiu 1.
2: Reklama Rádia 1.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
7: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
8: Reklama na Radio 1.

Zněla nám už nádherná téměř 10-minutová nebo 9-minutová záležitost od Nils Petter Molvára. Ten chystá své nové album právě na léto letošního roku. No a vy se samozřejmě můžete těšit na zajímavé spolupráce. Tato konkrétně z nich vznikla díky Alva Notovi, skladba Berlin Orbit s podtitulem jinak Nils Petter Molvár na Znece Edition, kde poprvé vlastně se má objevit jeho album s názvem Be Quiet. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, za sebou máme další i tracky Out Birth in Texas se značky All My Thoughts, Bylera, pak také nové EP od Orlanda Warna, nový single od App, schystané desky Shallow Hits, titulní nahrávka, která vyšla tenhle týden, či také projekt Double Touch ze značky All Day I Dream. Novinku také jste slyšeli od Alden Helmut a tohle jazzového hudebníka, který chystá album Tether na značce Nils Frama Light Records, ale zněl také Robert Babič s novým píčkem Electric Love, či také projekt ze značky Shogun Audio, Shiloh and Lex. Dále Andy kytarová partička Black Marble, která chystá album na Sacred Bones značce, či také Dirty South a také zněli hned na úvod Gabriel Dresden, společně s australským producentem Black Eight. To byla novinka ze značky tentokrát Anjuna Deep, skladba Velour. No ale my už teď se vydáme za dalším novým příjemným singlíkem a to tentokrát od značky Technicolor, kde minulý týden vyšla tato záležitost od hudebnice Zainab, Tony Quattro, Aidevach. To je její novinka z minulého týdne z tohle klubového sublabelu značky Ninja Tune, Technicolor. Producentka z blízkovýchodními kořeny Zainab.

Tak dozněl nám už Zainab a i Tony Quattro a i Vach, teda. Jinak myslím, že Sarab je hudebnice, která se chytla teďka na značce Technicolor právě s touhletou novinkou. Už její třetí singlová záležitost a chystá, myslím, že i celý album. Teď už ale další žena v hudbě, a kterou jste viděli před rokem v Praze, je přesně, že skoro na den, Jana Kuto, která předskakovala Jeheskler Razovi, tomuhletomu izraelskému klavíristovi, a ona sama také patří mezi zajímavá jména na poli právě polské klavírní postklasické muziky. To už je její novinka Karmo, která vyšla před necelým měsícem, Jana Kuto.

Tolik krásná věc od klavíristky z Polska Jana Kuto a novinka Karmo, která vyšla koncem května přes její Bandcamp. No a my se teď už podíváme také na značku Bedrock, kde tenhle týden vyšla tato trojsklobová novinka od producenta Davy. Oblivion má název tohleto trojsklobové EPčko, které zní už také v titulní nahrávce. A vy tam jdete ještě skloby jako No Mercy nebo It Disappeared Among the Trees. Každopádně Davy už se pojeme na hudební scéně více než dekádu. Tohle už je 288. release značky Johna Liquida Bedrock. Z tohle týdne novinka Oblivion. No a já jenom doplním, že vás čeká také dneska pravidelný profilový pořad intro dneska s Laura Mish, tou výbornou britskou hudebnicí, saxofonickou zpěvačkou. A v seanci pak už Foam and Sand. Projekt Robert Kocha. Ambientní. Teď už Davy a Oblivion.

Tak tolik Davy a jeho novinka s názvem Oblivion, tentokrát nový zářez na značce Bedrock. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Seloň a my míříme už teďka za projektem Arms and Sleepers. Ty uvidíte v září v Praze, koncem září 29. společně s dalšími projekty jako Proletar nebo známým Bloghead, producentem ze Spojených států. Jejich značka totiž Future Archive je opět v provozu a právě tohle single od Arms and Sleepers, Everything's I've Never Done.

tak to bylo už Arms and Sleepers a novinka právě s názvem Everything I've Never Done. Tak novinka z tohohle pátku a my se podíváme za pár týdnů starýho singla také od Mansour Browna, který už má na svém kontě i album z minulosti, jeho nový track na jeho značce Amai, má název Golden.

Londýnský hudební multiinstrumentalista Mansour Brown se navrací po necelém roce od jeho poslední desky Rehla tímhletím novým singlem s názvem Golden a vyšlo pět na jeho značce právě Amaya Records, kde je jeho vlastně poslední desky. No a my se teď už podíváme za další novinkou a ta je tentokrát z právě značky Sofa Music. My si dáme aspoň část ukázky tohodle zajímavého seskupení Asami Simasa a Thomas Meadowcroft. Jejich album Love Songs Without Subject bude obsahovat pouze jednu tuhletu nahrávku. A tady je zatím v takové radio edit verzi. Vyšlo na značce Sofa Music teďka, nebo vyjde koncem tohle měsíce.

Tak to byla další novinka, tentokrát projekt Asami Simasa a Thomas Meadowcroft, jejich společná krásná věc Love Songs Without Subject. Tohle byla tentokrát taková radio edit promo verze. Jinak celé dílko přes 42 minut bude mít a vyjde koncem tohle měsíce na zase Sofa Music. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje ze Vsedloň playlist, už také aktualizuju na stránkách Rádia 1. Doplním, že dnes se vás čeká také v pořadu intro výborná britská hudebnice, saxofonická zpěvačka Laura Mish, kterou bych moc rád viděl naživo v Praze, třeba příští spektakulárně, no a nebude chybět ani pravidelná seance, která dnes nabídne německého producenta žijícího ve Spojených státech Roberta Kocha v projektu Foam and Sand. Teď už ale se nám rozjíždí ta britská londýnská producentka Susurinch, kterou jsme si už tady párkrát také hráli v novinkách. Tohle je zcela nové EP Cutting Thread, které upsala značka DH2, nebo je Dirty Hit sublabel. No a vy tam najdete celkově 5 nahrávek, respektive 4 a instrumentální dub verzi z kapely Party Criminal s Warrior Queen. Tohle je však hned úvodní věc. Fried, Susurinch a EPčko Cutting Edge, Cutting Thread.

londýnská producentka Sura Sinch a její nové EP Cutting Thread přeťatá nit. A ukázka z ní hned úvodní track s názvem Fright. Před námi je další novinka z tohohle týdne a ta je tentokrát od tohle japonského producenta Aiko Takahashi a mítního projektu Scattered Light. Jejich společné EP Pur Uninstant vyšlo na mladíčké španělské značce ambientní Noraj teďka v pátek a tohle je z těch dvou věcí, které tam najdete na tomhle EP skladba Le Voel de Autumn. Aiko Takahashi a Scattered Light dohromady.

tolik Aiko Takahashi a projekt Scattered Light, společná EP Poon Instant a skladba Le Voil d'Automne. Tak jejich dvojskladbový počin jinak na značce Noraj Davida Cordero. No a teď už máme za chviličku také 22 hodin, než si pustíme reklamku, je tady tenhle ten také nový single od Elderbrook, Is It Over Now? Jinak vyšlo před pár týdny na značce Counter Records, kde se Elderbrook poprvé objevuje. A to je remix od Ionity. Tohle však originální verze Elderbrooka Is It Over Now?

0: Tak to byl Elderbrook a jeho chytlavá, pěkná věcička, nově upsaná na značce Counter Records, tomhle Subliminal Ninja Tune, Is It Over Now. Máme 22 hodin, 2 minutky, kompletní playlist odehraných více než 20 věcí, najdete už na stránce také Rádio 1, no a teďka krátká reklamička.
1: Reklama Rádia 1.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Reklama na Radio 1.
0: Tak, jste zpátky při pořadu novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloj. No a teď už je tady také už talentovaný hudebník na poli takových klubových houseových rytmů, Folamour, který tentokrát spojil síly i s Leon Falem a vytvořili tohleto příjemné EP Dance Mediterranee. Tohle už je ukázka z kaba Zuby, featuring tentokrát také Flavia Coelho, Folamour a Leon Fal.

Folamour, tenhle ten francouzský talent na poli housové muziky, Bruno Bumendil, spolesíli se také Leon Fall a tohle byla jejich společná věc právě skladba s názvem Zuby, úvodní také věc tohleté jejich čtyřskabového nebo respektive trojskabového EPčka, které dostalo ještě instrumentální verze, takže celkově 6 nahrávek. Každopádně teď už míříme také za tohletou britskou hudebnicí Yumi and the Weather, tohletou zpěvačkou Ruby Taylor, jak se jmenuje vlastním jménem, z Brightonu, producentka, která teďka také vydala před měsícem a půl své nové dvojskladbové EP Riptide Notice No Tears, dvojstranný single na své značce My Oh My, a tohle už je právě skladba Notice No Tears, Yumi and the Weather.

Tolik hudebnice z Brightonu, z Británie, You Man the Weather, Ruby Taylor s jménem a její novinka Louis Clubová v ukázce Notice No Tears. No a my v Británii ještě zůstaneme a podíváme se za tímhletím producentem, který ho objevil už také dříve, třeba Max Cooper na svůj label Mesh Records, jeho jméno je Ginger, ostatně jste to tady viděli v showcaseu značky Mesh Records před pár lety. Producent z Leedsu, ale Lee J. McMalcolm už produkuje opravdu více než dvě dekády, a to na poli elektroniky, a na jeho poslední tvorbě zná, že velmi rád fúze různé styly. Před jeho EPčkem Traces and Tremors vyšly takové pár singlů jako Give a Plug, myslím, že které jsme si tady hráli, ček už, ale tohle už je ukázka z toho pětiskabového opusu, který vyšel jako před týdnem na značce Earthly Measures. Úvodní věc Tokyoto. Tohle už je Ginger z Británie a jeho nové EP Traces and Tremors.

pár lety na spektakuláře. Každopádně tohle byla jeho nové novinka EP, pětisko bude Traces and Tremors, ukázce hned úvodní Tokyo to. No a před námi už je teďka projekt Kind of Dusk a jejich Piano Works One EP, které vyšlo teďka s prvními dvěma ochutnávkami na značce Raiffeisen Tontrager teďka tenhle pátek, a to už vybírám z těch dvou skladeb hned úvodní věc. January, tohle jsou Kind of Dusk.

Tolik hudebník z Německa, z Berlína, producenta, klavírista, strana Lukáš Štrajch a Kind of Dusk, jak se říká, tenhle ten talent na poli neoklasiky a jeho krásná věc January s dvojskobovou EP Piano Works One. Každopádně vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist kompletní visí na stránce Rádia 1, pokud vás něco zaujalo. No a my se už podíváme teďka za touhletou berlínskou DJkou Cecilia Tosh. Jinak má své mozambické kořeny, abych byl přesný, produkuje na elektronické scéně i v legendárním klubu Trezor, s tým mohli vidět Cecilia Tosh už teďka na svém novém EPčku z května Secrets, které velmi zajímavé tak jako nabízí na poli takové dub techno tripové atmosféry. No a tohle už je ukázka. XY Paper Plane Secrets EP a Cecilia Tosh. Na znace Denute vyšlo v květnu.

Tak to už byla Cecilia Toš, tato německo-mozambická producentka na novince Secrets EP, ukázka XL Paper, XY Paper Planes. Tak, no a my se podíváme teď už ale zase do Asie za malajzijskou značkou Minest, která vydala teďka v pátek, nebo kdy to bylo ve středu, příjemný nový remix pro šéfa labelu DJ Ovea, pro skladbu Longing Protocol, kterou jsme tady před půl rokem určitě představili v novinkách, a remixu se ujal japonský maličký Shikula Akitsuju Fukushima, který ho už jsme si tady také představili v jeho, myslím, že EPčku, a tohle už je DJ Way a skladba Longing Protocol Akitsuju Fukushima remix.

Tak DJ Way a já schválil Login Protocol, tentokrát Akitsuju Fukushima remix, který takhle parádně předělal tuhletu i původně takovou hodně fajn chillovou věc. No a teď už míříme v novinkách na alternativní scéně za dalším zajímavým počinem a remixovou prací, tentokrát pro Lira Pramuk. Tohleto EP remixu už jsem se tady nevešlo minulý týden, Hymnal Resung má název a stavuje se právě ke té dva roky staré desce Hymnal, která vyšla na značce 7K, tohle tom berlínském sublabelu. Lira Pramuk teď už v ukázce Reality a Liras a tohle už je Dirkal Quayum Rework a EPčko právě s názvem Hymnal Resung.

0: Tak tolik už Lira Pramuk a ukázka právě této novinky remixové, která vyšla na značce 7K teďka před týdnem, a to hymnal Resung a ukázka z tohohle EPčka, konkrétně záležitost, která vyšla právě pro skladbu. To bylo Reality Liras Dirkal Quium Rework. Tak, každopádně před námi je už teďka nachystaný projekt s názvem Ity, amsterdamská záležitost tohodle hudebníka, která se objevuje teďka na právě jeho znece nebo znece, kde už teďka vydává od této dekády Seed Link, novinka má název Penguin King, druhý single, a my se můžeme těšit asi na jeho druhé album Ity.
1: Can I tell you a little story about something that happened to me? I mean, you might think that I am crazy, you might think that I am weird. It's just something that happened to me on my way to the supermarket.

Holandský hudebník, zpěvák, umělec Timo van Sark, který si říká i ty, měkký, první, druhý, tvrdý, a jeho druhý single po březnovém už singlovce Fan skladba Penguin King, která vyšla před týdnem. No a teď už pojďme tady za Killik, producentem z Británie. Ten se navrací novým singlem Under My Balcony, kterým také oznamuje své konečně debutové album Robots Will Take Over and Wonder Why We Have So Many Grounds. Každopádně teď už Killik, no group, tak Chats, teď už tahle ta parádní věcička Under My Balcony.

Tolik Killika, jeho novinka Under My Balcony a první ukázka z chystané, možná druhé desky už, pokud tam to budeme považovat desku, která vyjde příští měsíc. Teď už ale míříme za producentem The Youth a to no, opět značku This Never Happened, na kterou se ještě dneska podíváme v albech, neboť vyšlo nový album také šéf label právě This Never Happened, producentuje Daniel Goldstein jako Lane 8. Tohle je však The Youth, jeho schovanec a chytlavá opět melodická věc I'm Broken pro klubovou scénu.

To byl americký producent Lee Youth, vlastně jménem Wesley James Quinones, a jeho další zářez na pažbu značky This Never Happened. Skoba I'm Broken. Tak, vy stále jste naladěni na novinky na alternativní scéně, no a my už se teďka podíváme za touhletou drum and bassovou záležitostí ze značky Sowent, zajímavý tandem složený od Flow Anastasie Tyr projektu Kohout and Aaron Payne. Ti všichni se podíleli na telenovince Chasing Rainbows pro značku Sowent, vyšlo teďka v pátek.

Tolik Flow Anastasia, Tyr Kohout a Aaron Payne na novince Chasing Rainbows pro značku Soulband, už 215. release, který vyšel teďka v pátek. No a my se podíváme na značku Memphis Industries, tohletu novinkou z tohle týdne od projektu Silver Winkler, tak Gunman Corner je název této singlovky, která vyšla z kraje tohle týdne. Na tom londýnském už také putovní vydavatelství nebo takové indie muziky Memphis Industries, která nám dává různé perfektní projekty, ať to byly Blue State, Field kapela třeba, či také třeba Broadway Project. Tohle už jsou Silver Wing Killer, skoro Gunman Corner.

Tak tolik Silver Wing Killer. A jejich neúprostná záležitost Gunman Corner. Vyšlo tenhle týden na značce Memphis Industries. No a my už seďka přesuneme do Londýna za značkou Maraki. O tom dubstepovým převážně nalomeným labelu Flava D, Skalah D a Double E. To je tato trio, které dalo dohromady tuhle věc Different.

Tak to byly už dohromady Flavady, Skalach D a Double E a jejich věcička Different Party, dnu stará. My se ale podíváme za tuhletou příjemnou věcí od značky Angina Deep Exploration. Tentokrát duo Nico Szabo a Aske Izan na dvojsklobové dílku pro tenhle sublabel Explorations v ukázce Paranoid. Doplním, že vy tam najdete i tu B stranu, respektive A stranu A-side.

Tak tolik dvojice, nová aspoň pro mě Niko Sábo a Aske Izan a jejich skladba Paranoid z tohletého releaseu pro značku Angel Nape Exploration, který obsahuje skladbu A-Side. No a před námi už je teďka hudebník, který si říká Tomat. Vy jste mohli zaregistrovat tohle italského hudebníka, producenta na značce už 7K a tohle je jeho teďka ukázka nového singlu Blue Reverie, ostatně také ohlásil album Reverie Rivers. Tohle to album, které vydal na značce State 51, asi zřechystá v nové úpravě Tomat, už Itálie. A skladba Blue Reverie.

Italský projekt Tomat, za nímž stojí právě hudebník, skladatel z Turína Davide Tomat, kterýho si možná pamatujete také z projektu Niagara, ostatně dělal jsem tady profilím, už je taky možná dekádu zpátky, pořadu intro, každopádně novinka Blue Reverie. Teď už ale pojďme od tohohle Itala k americkému producentovi, který také zněl v profilem pořadu intro už dříve, Tennyson, který jste mohli také vidět na značce Friends of Friends dřív třeba. Poslední dobu vydává už svůj bandcamp teďka. Tohle je jeho novinka Little Lizard. Smilík.

To byl americký producent Tennyson, jo, roztomilá věcička, nový single Little Lizard. Tak, ale před námi je už teďka tenhle ten italský projekt Glad, za nímž nejdeme. Producenta Eduardo Barbie, který funguje už také na hudební scéně dekádu. No a my si už pouštíme jeho novinku, která vyšla před týdnem na značce Delusions of Grandier, v tom houseovém sublabelu Free Range Records. Už to 12. release a tentokrát příjemná fúze houseu s takovým afro vlivy a world music. EPčko My House is Your Church a producent Glad v ukázce It's Not

Tak tolik italský projekt Gletta skladba It's Not That Easy, zrovna je to mezi čtyřmi dalšími, celkově čtyřmi nahrávkami, tak na EPčku My House Is Your Church, vyšlo před týdnem na značce Delusions of Grandier. No a tohle už je hudebník Dublon, který spojil síly se zpěvačkou Deza a tentokrát udělali tuhletu opravdu sladkou věcičku Sweet Nothing, sladké nic. Vyšlo na Sublabel Ninja Tune, opět Technicolor, teďka před týdnem, minulý týden. A jo, druhý single, který si hrajeme, podle vystudovaného houslisty.

Tak tolik Dublona, novinka Sweet Nothing, featuring tentokrát Deza, zpěvačka. Tak celá taková hodně popy věcička z značky Technicolor, přitom kvůli z klubovějšího spíš labelu. Uvidíme, každopádně před námi je už teďka Danny Keen, jazzová záležitost ze značky MVKA. Nový single, respektive dvojstranný single Time to Go Running je předzvěstí nové desky Kinesis, tohle talentovaná hudebníka, který spolu s předními také dalšími jmény na poli jazzu Danny Keen.

Tak, druhá studiová album britského skladatele Dean Keena vyjde v půlce července pod názvem Kinesis. To byla ochutnávka v podobě skladby Time to Go. Vytanujete ještě bez stranu Running, které vyšly teďka v pátek přes různé ty streamovací platformy. Ale teď už jenom doplním, že posloucháte pravidelné novinky na alternativní scéně. Playlist průběžně doplňuji také na stránky Rádia 1. Teď už na vás chystám tohle německého producenta Holy North, který dříve také se blízknul v katalogu značky Christiana Lefflera Key Records. Teď už ale přes svůj Bandcamp vydává tohleto čtyřkalbové EPčko Can't Find What's Gone. A tohle je po těch singlech, které jsme si tady představili jako Elysium či Chase Whatever, ukázka AKA.

Tolik Holy North a novinka, čtyřskovové EP z minulého týdne, Can't Find What's Gone. Jinak ukázka AKA a tohle Němce. Teď už ale pojďme za japonským producentem na poli ambientu Rukl, kterýho jste mohli uslyšet třeba někdy dříve v seanci. Původně jsem myslel, že to bude album, ale je to desetiskovový počin EP The Water, který nabízí pouze okolo 2 minut ukázky. Tohle už je jedna z nich, Begins to Melt, Rukl.

producent z Japonska Rukl vlastním jménem Yuta Kudo, ten tokijský už veterán také na poli ambientní tvorby na značce Home Normal v novém EP The Water. To byla ukázka Begins to Melt, novinka vyšla tenhle týden, stejně jako tenhle ten další single, který vám nabídnu z chystané desky Nika Hakima, který se má navrátit na značce Ear Seed, právě album I Can See, a tohle už je právě titulní single. Myslím, že třetí nahrávka z toho nechystaného alba, který vyjde o prázdninách. Nick Hakim.

Tolik Nick Hakim a jeho novinka I Can See po delší odmlce také už je na výhledu jeho nové album na značce Your Seat stejnomené. Teď už ale DSF, ten příjemný objev na berlínské značce Get Physical Music. S touhletou hravou věcí Like That vyšlo tenhle pátek. DSF.

Tak to byly DSF a jich Like That, chytlavá věcička. No a teď už pojďme za tím britským výborným bubeníkem, perkusionistou Richard Spavenem na poli jazzu, který jste ostatně viděli také třeba v Jazz Doku, či jinak zde v Praze už je součástí zajímavých projektů jako Ambient Jazz Ensemble. Každopádně chystá své solové album na značce Edition z Británie Light of Day, bude mít název, jde v létě. No tohle už je první single Out of the Quiet, Richard Spavin.

Richard Spavin, ten známý jazzový perkusionista, tentokrát v ukázce Out of the Quiet single z jeho chystané solové desky Light of Day, která se má objevit na také už prestižní britském vydavatelství Edition, který jste tady viděli třeba loni, je zastoupený šéfem labelu a jeho projektem Slowly Rolling Camera. No a to už je nový objev na značce Counter Records, švédská producentská elektronická záležitost Galantis a chytlavá věc Stay Alive.

Tak to je švédský projekt Galantis, který si vzal na paškál tuhletu věc. Původně možná jste poznali od Jose Gonzálese, Stay Alive, featuring tentokrát i projekt, nebo spíš asi vokalista The Devil's Tax Return. Každopádně vyšlo na tace Counter. No a my se podíváme za tuhletou londýnskou dvojicí Atmos, Bloom, kteří ohlásili na konec července desku Everything Miss. Byl právě Spirit Goth, kde teďka vyšel i tenhle ten příjemný single Everything, Atmos Bloom.

Tolik Atmos Bloom a jejich Everything singlík z chystané desky Everythingness. Náznat se Spirit Goth šel tenhle týden, no a určitě příjemná tato dívko, chlapečská dvojice z Londýna. No a teď už Luc Fermer a jeho nový single Fake, který vyšel teďka tenhle týden na labelu All My Thoughts. Pět typická, pěkná breaková záležitost s chytlavými různými samply vokálními.

Tolik Luc Vermeer a jeho fake novinka ze značky právě All My Thoughts. Odbala nám půlnoc právě teď a my máme tady další nový single od John McLeary'ho. Tohle je výborného vokalisty a hudebníka, kterého jste viděli na spektakulárech, ale také třeba tady s projektem Portico, Here in My Mind.

John McCleary a Here in my mind, tak zde v mé mysli tenhle ten Radio Edit schystaného už desky, kterou ostatně ohlásil už, myslím, že loni na podzim. No a my se podíváme na tuhle společnou věc Brian Eno a budoucí kytaristky BT Wolf, kteří rozhodně asi chystají je toho více než tenhle ten singlík, uvidíme v budoucnu a tohle už je ukázka Afterlife, krásná ambientní věc, která se objevila teďka v pátek. Brian Eno a BT Wolf.

Tolik Brian Eno a B.T. Wolf a novinka Afterlife. Moc pěkná ambientní záležitost, která vyšla teďka také v pátek přes label jmenuje Brian Eno Opel. No a my se teďka podíváme už za Johnem Techadou, který spojil síle teďka s Laurel Halo, tohletou britkou. Každopádně už dělali společný remix, myslím, že právě pro i Lira Pramuk, který jsme si dneska tady nabízeli, toho EPčko Hymnal Resung, ale tohle je společný dvojskabový single nebo EP Shade, který už zní v titulní ukázce.

Tak tolik John Tejada a Laurel Halo. Jejich společné dílko Shade, které najdete na tomhle tom vyskobovaném IP pro značku Palet, kde také na ve straně najdete skobu Happy Trees. Každopádně novinka z tohoto týdne. No a předem už je Captain Murphy projekt, ze kterého chci říct teda, který tvoří dvojice Flying Lotus a Little Snake, tato ta dvojka, kterou znáte také právě ze značky Brainfeeder, kde tenhle ten singlík s názvem Mudhole teďka vyšel před týdnem, a to jako ukázka z té soundtrackového díla The Furious pro film Captain Murphy.

Captain Murphy a skladba Mud Hole, ukázka singlu z soundtrackového počinu The Furious, který vyjde snad také na značce Brain Feeder, zatím tenhle single o téhle dvojice Flying Lotus a Little Snake skrytý pod názvem Captain Murphy. Před námi ale teďka také pěkná spolupráce producenta ze Spojených států The Album Leaf, tentokrát s americkou hudebnicí Nicole Miglis. Krásná věc Turns. Ukázka také systémné desky The Album Leaf a Body of Voices, která vyjde na značce Network v létě.

Tak to byla Nicole Miglis jako hostující vokalistka na téhle krásné věci Turns, kterou udělal americký hudebník The Album Leaf, kterýho znáte určitě z vysílání. Každopádně Nicole Miglis z kapely 100 Waters, která dlouho vlastně s nima nic už neudělala, věnovala se dokonce i ambientnímu solovému projektu Battery Power. No a krásná věc. Skystanecký album Leaf, A Body of Voice, skladba Turns. Teď už ale Goat Panda, který ho vlastně už jsem koukal, Jerry Gay nasadil dokonce i velmi promptně do velké sedmi single, vyšel před týdnem, jde do velké sedmi do parády. A ohlásil tohletou věcičku Ding the Motor, svoje album Tone Up, a to na švédském labelu Studio Barnhus. Tady už je Goat Panda. No a vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně, playlist na stránkách.

Tak to byl Gold Panda, jeho Ding the Motor, z chystaného desky Tone Up, a jinak novinka také, myslím, že nasazená už v parádě, velmi začerstva. Jinak doplním, že album Gold Panda chystá na švédském stockholmském labelu Studio Barnhus. No a teď už se podíváme za londýnskou producentkou Maya Jane Coles, která také před týdnem vydala tenhle ten single Rise Up se takovou vokalistkou a hiphoperkou Rai Rai. Maya Jane Coles.

Tolik Maya Jenkins a její singlík Rise Up, ještě z minulý týdne s vokalistkou Rai. No a tohle je další spolupráce, tentokrát australský The Avalanche, je jejich nový single Every Single Weekend, který vznikl tentokrát ve spolupráci s Jamiem XX, z kapely The XX, The Avalanche. No a vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně, playlist na stránkách.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Tak to byly Avalanches a jejich singlík Every Single Weekend featuring Jamie XX. No a máme tady také tohle francouzského hudebníka, kterého pamatují lidi hlavně z 90. kdy jsme tady hráli jeho krásný album Grand Love Story. Kid Loco je zpět, také před týdnem vydal tohleto čtyřkobové EP Birth of the Loco, snad se Balagan Music. A já už z něho vybírám tu závěrečnou věc. Come on. Kid Loco.

to byl Kid Loco a jeho ukázka, tentokrát Pearly Girly Man se nakonec změnil z toho EPčka tu věc Birth of the Loco, jinak EP nabízí 4 takové příjemné věcičky, no a Musica podíváme za projektem Over Mono. Tenhle týden novinka zpátku, už druhý single Even Angel Ghost, tentokrát featuring Kindora zpěvačka, novinka značky XL, Over Mono.

0: Tolik Over Mono, tohleto bratrské duo z Británie, z Londýna a jejich další zářez na značce XL Recordings, Even Angel Ghost. Tohle byla taková jejich novinka se zpěvačkou Kindora. No a tohle jsou Lamb Chop, kteří už tady zněli v jejich pilotním singlu z desky Punching the Clown. Tolik je další single uvolněný přes značku City Slang Stella.
1: Who's gonna listen to the jangle and the roar? Roll me over, roll me right and let me in. From the gray Atlantic Ocean to the wide Pacific shore, and you won't be together anymore.

To byl Lamb Chop a jejich nový single Stella, tyhle té legendy právě z Nashville, ze Spojených států, novinka značky City Slang. No a před námi už je také zajímavý tandem Sonatine, který spojil síly, tenhle ten britsko-australský počin, právě producent Ford Romo, jinak společně právě ještě s vokalistou z Austrálie Jackson Michael Millas, kterého znáte značky třeba Warp, výborným solovým albu, jejich skladba Way

Tolik projekt Sonatine, tenhle ten nový upsaný počin na značce Anjuna Deep, který tam teďka debutoval i celým EPčkem právě s názvem While We Are Dreaming. Jinak vězte, že za ním najdete ostříhaného producenta Ford Romo společně s dalším talentem, vokalistou Jackson Michael Milas. Každopádně teď už Tricky, který chystá své albumy na spadnutí Different When It's Silent. Před týdnem nám už z něho hrál tady také naživo v Meat Factory. No a tohle je novinka s Mitch Sandersem, zpěvákem Still See Me There.

Tricky a jeho nová věc Still See Me There featuring Mitch Sanders a ukázka z chystané hezky Different When It's Silent. Každopádně před námi je už Rai, tenhle ten původem Kanaďan Mike Miloš, který si dříve říkal projekt Miloš, na značce ještě K7, teď už žijící ve Spojených státech, tvoří si pod tímhle tím druhým alter egem Rai a jeho nové EP Joy, které vyšlo teďka v pátek, a to po singlovce. Krásné věci, kterou jsme tady hráli, Close Your Mouth. Tohle ukázka už Fettle.

Tolik Rai, ten původem Kanaďan žijící v Spojených státech a novinka Joy EP v ukázce Fatal. No, Fatal. Tak tohle už je Seb Weiblad, také tenhle ten Brit, který se přestěhoval, myslím, že do Spojených států, který jste viděli na spektakuláře loni v showcaseu značky All My Thoughts. On však chystá si zřejmě album na značce Beyond. Tohle je další už singlík Folded featuring zpěvačka Jouska.

Ranní kousek od Seba Voda, Folded, featuring Jouska a novinka značky Beyond. No a tohle ještě je singlík, který tady také vyšel tenhle týden od Bonoba, producenta Simon Greena. Ohlásil také vydání desky na podzim Distance in Static, naznačený Ninja Tune. No a tohle je novinka právě, singlík Me and You. Ty a já, no já a ty.

Bonobo a jeho novinka Me and You, ten zcela nový track z chystaného desky Distance in Static, který se má objevit po prázdninách na značce Ninja Tune album. Ale teď už pojďme za deskami právě alby, které vyšly tenhle týden, a začneme tím japonským instrumentálně postrokovým už legendárním triem Mono, které jste už také několikrát viděli v Čechách. Já si furt pamatuju na té sedmice, ještě v těch začátcích. Toto už je jejich nové album, které jsme si představili také už singlu třeba Gerbera naposledy. Deska Snowdrop, která vyšla na značce Temporary Residence teďka v pátek a nabízí opět nic zase nového, úplně klasiku a skvělou prostě muziku od této japonské snové postrokové party Mono. Tohle už je skvělá Hedera a album Snowdrop.

Tolik Mono, tato japonská už postroková legenda na novince Snowdrop pro značku americkou Temporary Residence, ukázka Hedera. Vy tam najdete opět tohletu snovou právě instrumentální postrokovou muziku na poše 8 tracků. Teď už ale pojďme za tímhletím hudebníkem původem z Řecka, žijícím v Německu už dlouhá léta, vydávacím na značce Key Records také mimo jiné, který má i různé polohy. Mluvím o hudebníkovi Hior Chronic, který ho najdete jak v postklasické muzice, tak i v elektronice právě, či ambientu. Vydává pod tímhletím však názvem všechny různé druhy muziky. A tahle ta klubová deska houseová má název Way Out, vyšla teďka také v pátek na labelu Key Records a to předcházené single jako Now Rush, či také Make Me Feel. Každopádně tohle už je ukázka Broke Me. Your Chronic.

Oni budou to určitě rád. Každopádně vy stále jste naladění na pořad novinky na alternativní scéně. Jsme u nových desek a míříme za dalším albem, které vyšlo teďka v pátek, a to na značce Alien Transistor, tomhle tom labelu projektu Notwist. A právě je to Míša Acher, který z indie-rockové právě party The Notwist, který vydává své tentokrát instrumentální studiové album. Už druhá deska vlastně jeho solová, po dekádě vlastně, kdy se objevil, tentokrát však velmi zajímavý aranže obsahuje tato deska, která kromě susafonu a trubky, na kterou hraje Míša Acher, také na basklené ta klavír hraje Teresa Label, fagot Tim Cornelius a na banjo a elektronika obec Markus Rom z projektu Oh No No. No ale teď už ukázka Aelita. Tohleto nové album člena Notwist Míši Acher, Henry and the Ghost Songbook, v kaste Aelita.

Tak to byla Mišáchr, to byl Mišáchr, tak člen kapely Notwist, tak a společně sice na solové desce, ale doprovází ho Teresa Label, Tim Cornelius a Markus Rom, kteří vlastně trošku tuto album dali základ tomu už před 4 lety a právě Markus Rom to pak trošku dopracoval, doprodukoval a vznikla tohleto zajímavé instrumentální dílko. To byla deska Mišáchr, deska s názvem Henry and the Ghost Songbook. Tak a před námi už je ale teďka album producenta Lane 8, už druhá deska spoluprací, která byla předcházena právě i různými už 6 snad singly z téhle desky, která čítá celkově ale 14 nahrávek, takže furt převládá většina, kterou jste neslyšeli. A tohle je jedna z nich, věc Candy.

Quentin Kiverou. Jinak na desce se objevují třeba Casbo and Bjorn, Cornelius Essay a Alan Green, Robbie East, Mirne, to jsou lidi právě z jeho značky This Never Happened, jako stejně třeba jako Teho či Paris, nebo Masane. Ale spoustu dalších, jako Giborato třeba, či Ryan Morris, nebo Grigore Projekt. Tohle už ale, jak jsem řekl, skladba Candy. Lane 8, featuring tentokrát Quentin Kivera. A jeho deska Cross Pollination, římská dvě. Novinka stoletý neznačky This Never Happened.

Tak tolik Lane 8, producent Daniel Goldstein vlastním jménem na své novince Pollination, nebo tak Cross Pollination, tak Římská dvě, album, které vzniklo komplet s všema spolupracema. To byl Quentin Kiver, skladba Candy. No a my se teď už podíváme za touhletou také hudebnicí Joanne and the Policewoman, vlastně jménem Joan Wasser, která vydala teďka v pátek také na značce Reveal k právě 20. výročí její desky Real Life, nové album Real Life Evolution, které právě nabídlo i nový materiál, a my si už dáme od této už legendy ukázku právě skladby Anyone, důvodní věci. Tohle je Joan and the Policewoman.

Tak to byla skladba Anyone v novém kabátku právě, který připravila Joanne Wasserk a Joanne S. Policewoman. Tato americká hudebnice na své nové desce k 20. výročí právě od jeho debutu Real Life, tentokrát Real Life Evolution. A vy tam jete právě těch 10 nahrávek v novém úplně předělaném aranžma. Teď už ale míříme za krásnou ambientní deskou, která vyšla tenhle týden v dvojici Zake a Marine Eyes a náznak se Past Inside the Present, label právě Zach Frizzella a Kazake. Druhá, myslím, že spolupráce se Cynthia Bernard, tohletou americkou hudebnicí, která si právě skrývá pod jménem Marine Eyes, psáno všem malými písmeny. A tohle už ukázka z její desky Still Beauty. Skamba blanketed. Zakea Marine Eyes.

Tolik Zaké a Marine Eyes a jejich společné album z tohle týdne značky Past Inside the Present a deska Still Beauty v ukázce Blanketed. Jinak my si určitě tohle album připomeneme během možná června také v pořadu seance, a to mi připomnělo, že dnes to bude také výborný projekt Roberta Kocha Foam and Sand. A za chviličku také v intru připomenu výbornou britskou hudebnici Laura Mish. Teď ale míříme za tímhletím berlínským triem s názvem Jelka, ve kterém už jste mohli zaregistrovat zajímavé hudebníky právě na poli takové postrokové muziky. Dali jsme si tady už hráli nějaký ty předsezený singly z desky Jeans jako Mexico či Rollover. Tohle už je ukázka Oysters, téhleté sedmi také skladbové desky, která vyšla teďka v pátek na značce z Německa, z Berlína, Karaoke Kalk. Tohle už je break instrumentální Jelka a deska Jeans, ukázka Oysters, už 30.

0: Nice. Alright. I try to be a little more up.
1: Tak tolik trio okolo Daniela Meteo, který zakládal značku třeba Shit Catapult a jeho album, nebo jejich album projektu Jelka s názvem Jeans se vyšlo na značce Karaoke Kalk z Berlína. Vy stále jste na jediný na pořad novinky na alternativní scéně, pokud jste pustili rádio později, vězte, že jsme u nových desek a tohle je další album z tohoto týdne, které doporučuji tentokrát od polského talenta na poli elektroniky, to Earth Tracks, vlastně jménem Bartosz Kručinský, po těch deskách třech, které vydal na značce Shall Not Fade, se už pak upsal tomhle španělskému labelu Lapsus. No a po třech letech od desky Closer Now je tady novinka, tato jeho vydařené album s názvem Everlasting Flame, který ostatně předcházel i stejnomenný single. Tohle už je z těch 14 nahrávek, skladba Out in the Cold, ukázka z nové desky Everlasting Flame od producenta z Polska Earth Tracks.

Earth Tracks, tenhle ten polský elektronický počin okolo právě producenta Bartoše Kručinského a Jaronové, už páté album, které dostalo název Everlasting Flame, věčně trvající oheň, to byla ukázka Out in the Cold. No a před námi je už hodně zajímavá hudebnice na poli takového specifického indie folku Bedouin, kterou jsme nestihli minulý týden si tady pustit. Tohle ta Američanka s syrskými kořeny Aznif Korkeyan je ostatně zněla takhle také v pořadu intro už před pár lety a tohle je její nové album, už celkově čtvrtá deska Neon Summer Skin, která tady byla už předsezena singlem On My Own, celkově 11 nahrávek a ukázka má název

0: So, in sich der Traum, ne? Ich hab Lazirem, Lazirem.
1: Tolik Beduín a ta americká hudebnice se syrskými kořeny na svém čtvrtém studiovém albu Neon Summer Skin, které vyšlo minulý týden přes její Beduín Music značka 30 Tigers respektive. No a my se podíváme také na tuhletu novinku od také producenta ze Spojených států Freedom, o kterém jsme se tady také dělali profilový pořad intro, myslím, že loni to bylo. Exodus, tak má název tohletého novinka, která se objevila z ničeho nic před pár týdny. Na jeho značce vlastní New Earth Sound, kde ostatně vydává poslední dobu Matthew Peña. A opět nabízí různorodé elektronické skladby. Tohle už je ukázka On My Own Freedom.

Matthew Peňák a Freedom a jeho nové album, které má takový latinský právě název Akedisis, což asi znamená slíkání z kůže, nebo co. Každopádně je to taková metamorfóza jeho, kde na téhle té desce se snaží víceméně všechny věci udělat sám a více zapojuje i akustické nástroje. To byla ukázka On My Own, no a my už se teďka podíváme také na značku Shall Not Fade, které jsem tady zmínil v součástí s Airstracks, který tam vydával dříve alba. Tohle to bristolské, bristolské tak vydavatelství teďka vydalo tohleto příjemné album také před pár týdny projektu producentové, teda chci říct Philip Gordon pod názvem Tazeta vyšlo právě koncem ještě května. No a nabízí takové příjemné melancholické elektronické houbzové věcičky, možná z vlivy i takových latinskoamerických věcí či lo-fi různých samplů. Zábavná deska, která nabízí celkově 15 tracků a to už je ukázka Lamento. Philip Gordon a deska Tazeta na značce Shall Not Fade.

Philip Gordon a jeho album nazvace Shall Not Fade, zábavná, příjemná elektronická deska Tazeta, tak velkářská Lamento. No a my se dáme taky ještě další desku, kterou tady už nosím 14 dní od dánské pětičlenné partičky Ice Age, kterou myslím, že znáte také z vysílání Rádia 1. Jejich album For Love and Grace and the Hereafter vyšlo na značce Mexican Summer. Předcházeno single jako Star, Amber nebo The Week naposledy. No a vy to nejde celkově zábavných indie post-punk věcí, jako jich celkem 12 skladeb. Tohle je ukázka Madhead Girl.

to byla už dánská partička Ice Age a jejich už myslím, že šesté studiové album, které vyšlo na značce tentokrát Mexican Summer pod názvem Fall Off of Grace and the Hereafter. To byla ukázka jinak Match Head Girl. No a určitě bych chtěl upozornit také na další album, které vyšlo před pár týdny, tentokrát tomu na australskému hudebníku je Lawrence Pike, které jsem vám už dovezl ho dokonce dvakrát v projektech třeba Sunwaves či Trios dříve.